0: Pojdite kam? V Djulči.
1: Nič 70, 551, 200. Radio 180.
2: Super časi,
3: super glasba.
1: Radio 180.